0: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
1: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
5: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
6: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
10: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády.

0: ČPB vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPB.
1: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne.
7: Tady podpísek.
8: Pali, pali, pali.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden z Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
12: Je. Yeah.
13: Řekni heslo.
12: Opavia.
14: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
15: Máma je tu.
16: Je, yes, stavebnice.
17: Něco pro tebe mám.
18: Tohle je pro tátu.
19: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
20: O2, více ze života.
21: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
22: Pusti.
21: Datart.
23: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
24: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.

0: Ameriky.
1: Gianna Mia! Gianna Mia!
2: Jednoduše skvělá.
1: Gianna Mia!
3: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například antiperspiranty Nivea, různé druhy pro členy Rossmann klubu za 39,90. Nebo vlasová péče Elsev za 54,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali?

0: Chutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Ah, to byl den.
2: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
5: Mít malé sny. Nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
12: Pustí.
11: Datart.
13: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
14: Teda, Alenko, to voní báječně.
15: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
16: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
17: Postarejte se o svou budoucnost.
16: To dělají moderní lidé. Investují.
17: A na to mohou být hrdí.
16: Jejich peníze pracují v XTB.
18: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
19: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
20: Tento týden z Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.

0: Zvlášť, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
1: Teda Alenko, to voní báječně.
2: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
3: V Bile je úrodička, jak má být.
4: Na český farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
3: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích

0: hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
3: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
6: My si půjčíme bezpečně.
5: Tady podpísek.
7: Ne, ne.
8: Tady podpísek.
7: Pali, pali, pali.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
11: Hustí.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
16: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
17: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
18: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink. S O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma.
19: Jsme doma.
18: A nebo vyrazí do světa. Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.
20: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
21: Jasněčka!
20: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
22: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
23: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
24: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
25: Dáme si selfie?
22: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
24: Disciplína. To mám rád.
22: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
24: A právem na to mohou být hrdí.
22: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
26: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

Tento týden z Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.

0: Mikuláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
1: Teda Alenko, to voní báječně.
2: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
3: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete řepkový olej Gustona za 25,90, jeho české máslo za 34,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
7: Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
10: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
12: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
13: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
14: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
15: My si půjčíme bezpečně.
14: Tady podpísek.
16: Ne, ne.
14: Tady podpísek. Pali, pali, pali.
17: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
18: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
19: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
20: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
21: Hustí.
20: Datart.
22: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem

0: 0%. Více informací na bmw.cz.
1: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
3: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
4: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
5: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
6: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.

stop.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
9: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
10: Snílkům, požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
11: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
12: Máma je tu.
13: Je, stavebnice!
14: Něco pro tebe mám.
15: Tohle je pro tátu.
16: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
17: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
18: Jasněčka!
17: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
19: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
20: A Skol nábytek.
21: Žijeme to s vámi.
22: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
23: Datart nákupy.
24: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
25: Hustí.
24: Datart.
26: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
27: My si půjčíme bezpečně.
26: Tady, podpísek. Ne, ne. Tady.

0: pod písek. Pali, pali, pali. Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
1: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
0: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
2: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
0: O2. Více ze života.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Rosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
3: Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
10: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
11: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko... Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
12: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
13: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
14: Výborně odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
15: My si půjčíme bezpečně.
14: Tady podpísek.
16: Ne, tady podpísek.
17: Pali, pali, pali.
18: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně.

0: Jasně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
6: jsme doma,
5: anebo vyrazí do světa.
7: A to klid.
5: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.
8: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
2: Teda, Alenko, to voní báječně.
3: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X

0: a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
1: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
2: jsme doma,
1: anebo vyrazí do světa.
2: To klid.
1: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
8: Ne, ne.
6: Tady podpísek.
8: Pali, pali, pali.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting.
11: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
12: Asi slušnej budget.
11: Bylo to...
13: úplně za hubičku.
14: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
15: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
16: Děkuju, Zlatane.
17: A Tysone.
16: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
15: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
16: Disciplína. To mám rád.
15: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
16: A právem na to mohou být hrdí.
15: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
18: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
19: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
20: Tento týden z Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.

0: poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Vybavit dětský pokoj, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Lupilu. Dětský stůl se dvěma židličkami za 799 korun. Lavice s úložným prostorem za 199,90. A svítící globus za 449,90.

0: To se vyplatí.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden z Kaufland Card Extra. Miller Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nyní v Kauflandu.
10: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
11: My si půjčíme bezpečně.
10: Tady podpísek.
12: Ne, ne, tady podpísek. Pali, pali, pali.
13: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
14: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
15: jsme doma,
14: anebo vyrazí do světa.
15: A to klid.
14: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
16: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
17: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
18: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
19: Dáme si selfie?
16: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
18: Disciplína. To mám rád.
16: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
18: A právem na to mohou být hrdí.
16: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
20: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
21: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat. Teda, Alenko, to voní báječně.

0: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky.

0: velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Guláš, to se snadno řekne, ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
7: Teda Alenko, to voní báječně.
8: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
11: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
12: Dáme si selfie?
13: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
13: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
11: A právem na to mohou být hrdí.
13: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Allegro! To musím také vyzkoušet!
16: A mají i tuhle megatelku!
17: A věci do školy!
18: A ještě něco!
15: Tenhle kanon!
19: Když něco, tak Allegro.

Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 000 korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
3: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
4: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na český farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
8: Dneska je ale pondělí.
7: Pondělí?
8: Aha. Nic, já už musím.
7: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
5: E.ON, nechte to na nás.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka DeWalt se slevou 15%.
2: Pusti.
1: Datart.

0: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to... úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
8: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
9: Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
13: A právem na to mohou být hrdí.
14: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
3: Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.

0: Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
2: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
5: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věc jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
6: Dneska je ale pondělí.
5: Pondělí?
6: Aha. Nic, já už musím.
5: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
4: E.ON, nechte to na nás.
7: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
8: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.

0: vile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
3: Taky!
2: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Je. Yeah.
6: Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
9: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá, kilo za 12,90. Losos obecný, filet 100 gramů za 28,90. A kunín, polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
10: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
11: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
12: A Skol nábytek.
13: Žijeme to s vámi.
14: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
15: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
16: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
17: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
18: O2. Více ze života.
19: Tati, promiň. Ujel mi bos.
20: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
4: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
5: Máma je tu.
6: Yes, stavebnice!
7: Něco pro tebe mám. Tohle je pro tátu.

0: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
1: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
2: Dobrej por.
3: Co to bylo?
2: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.

Děkuji.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X, nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000.

0: víc nákupu nábytku.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
4: Hustí.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
6: A Skol nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Clubcard ušetříte 20% při nákupu vybraných stavebnic Lego. Tesco, počítejte s námi.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na to nejsluší, ne?
14: Killerce něco na styling a nechting.
13: No my si ani nevidíš, boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
14: Asi slušný budget.
13: Bylo to...
15: Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
16: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland, Puky pomáhají.
17: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
18: Třeba tenhle, co mi dostal.
19: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
20: Mami,
21: s miminkem potřebuješ chlor a dobrý čistič.
20: My používáme jedině Sanitol. Chlor je agresivní.
22: A pouhý čistič nedezinfikuje.
20: Kde je špína, tam jsou bakterie. Když jen čistíte, tak je roznášíte.
22: Sanitol. Žádné bakterie, žádné nečistoty.
21: O, takhle skle, neskutečné.
20: Přejděte na Sanitol.
23: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
24: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
25: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Tady vám nesu něco z Datartu. Killerce něco na styling a nechting.
6: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru.

0: Zbytek.
1: Žijeme to s vámi.
2: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 54,90 Hellmann's omáčka a předměřická mouka za 11,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
5: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
7: Tak to je hezky kriky.
8: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
6: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
3: Killerce něco na styling a nechting.
4: No my si ani nevidíš.
2: Boholit.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
8: Třeba tenhle se mi dostal.
9: Mami, s miminkem potřebuješ chlor a dobrý čistič.
10: My používáme jedině Sanitol. Chlor je agresivní.
11: A pouhý čistič nedezinfikuje.
10: Kde je špína, tam jsou bakterie. Když jen čistíte, tak je roznášíte.
11: Sanitol. Žádné bakterie, žádné nečistoty.
9: O, takhle sklé, neskutečné.
10: Přejděte na Sanitol.
12: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
13: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Skvělý deals až do 50%. Nyní na About You.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
3: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
4: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem. Od Garnier.
5: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Mléko polotučné za 8,90 s kartou Můj Globus. Nebo Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Globus, tady se svět točí díky vám.

0: Letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
3: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
0: Tic tac tu!

0: receptů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Anti-aging? To je minulost. Nivea Cellular Epigenetics Serum s průlomovou látkou Epicelin podporuje dlouhověkost pleti a zlepšuje 10 známek jejího stárnutí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
3: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
7: Úrok klesl na 3,75.
8: Cože?
7: Je. Petře Vhlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
8: Cože?
7: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
9: Tohle až uvidíš, lepejš!
10: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
11: Každý rodič umí něco jedinečného.
12: Máma. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
13: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
11: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
14: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
15: Skládalo se.
14: Já po prvním kopci taky.
15: Na druhý jsem šetřil díl.
14: Ale pak už to jelo.
15: Táhlo mě to nahoru.
14: Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
16: Takže elektrokolo.
17: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
18: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete řepkový olej Gustona za 25,90, jeho české máslo za 34,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
20: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
21: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
22: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
23: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
24: Pusti.
23: Datart.
25: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
1: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Okurka Hadovka, kus za 11,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte

0: Dejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
1: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
4: Pusti.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
6: Taky!
5: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Úrok klesl na 3,75.
8: Cože?
7: Je. Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
8: Cože?
7: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
8: Tohle až uvidíš, slepejš!
2: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá, kilo za 12,90. Losos obecný, filet 100 gramů za 28,90. A kunín, polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
9: Anti-aging? To je minulost. Nivea Cellular Epigenetics Serum s průlomovou látkou Epicelin podporuje dlouhověkost pleti a zlepšuje 10 známek jejího stárnutí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
3: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
4: Pusti.
3: Datart.
10: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete řepkový olej Gustona za 25,90, jeho české máslo za 34,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
11: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
12: Každý rodič umí něco jedinečného.
13: Máma. Mluvit dětskou řečí.
14: To umí maminka.
15: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
13: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
16: Až 6 let hladké pokožky? Objevte Braun Smart IPL, chytrou alternativu k laseru. Užívejte si až 6 let hladké pokožky.
17: Kupte si nyní Braun IPL 7 na Planeo a ušetřete až 20%.
18: Tic Tac Toe!

0: receptů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
4: Skládalo se.
3: Já po prvním kopci taky.
4: Na druhý jsem šetřil díl.
3: Ale pak už to jelo.
4: Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
5: Takže elektrokolo.
6: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.

S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
2: Bylo to
4: úplně za hubičku.
5: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne.

0: stihne.
1: A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
2: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: No my si ani nevidíš, boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
8: A skoro nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 9,90 cot jogobela a Coca-Cola 2 litry za 38,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
13: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
12: Dokonce i sex se stal bolestivým.
14: Vagisan zafungoval okamžitě.
12: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
13: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
17: Pusti.
16: Datart.
15: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
4: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
5: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
6: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Banka.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny.

0: Teď v KFC. Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiky. Foodora. Protože chci...
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Mléko polotučné za 8,90 s kartou Můj Globus. Nebo Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
2: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
3: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultranáplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
7: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
8: Úrok klesl na 3,75.
9: Cože?
8: Je. Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
9: Cože?
8: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
9: Tohle až uvidíš, lepejš!
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
11: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
12: Tic Tac Toe.

0: taktů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
2: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
3: Hustí.
2: Datart.
4: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké

0: ceny energií na 3 roky. Innogy.
1: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
2: Skládalo se.
1: Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
3: Takže elektrokolo.
4: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.

0: byle je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
2: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
6: Taký!
5: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá, kilo za 12,90. Losos obecný, filet 100 gramů za 28,90. A kunín, polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
8: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
9: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
10: A skonábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
13: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.

0: Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
1: Je.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
7: Pusti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tati, promiň, ujel mi bus.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
6: Máma je tu.
7: Je, stavebnice!
8: Něco pro tebe mám. Tohle je pro tátu.
9: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
10: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony, výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.

0: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá, kilo za 12,90. Losos obecný, filet 100 gramů za 28,90. A kunín, polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
1: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
2: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
3: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
4: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci...
5: Řekni heslo.
6: Opavia.
0: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
8: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Ah, to byl den.
10: Zasloužíš si velké...

0: hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Máma je tu.
3: Yes, stavebnice.
4: Něco pro tebe mám.
5: Tohle je pro tátu.
6: Tati, promiň, ujel mi bus.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
4: O2. Více ze života.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.
7: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
8: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
10: úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Úrok klesl na 3,75.
13: Cože?
12: Je. Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
13: Cože?
12: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
13: Tohle až uvidíš, lepejš!
14: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
3: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
4: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spinmaster se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
9: Hosti.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
11: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: Jestli chceš vyrazit do zahraničí,

0: Banka.
1: Ah, to byl den.
2: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb,

0: na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
1: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
6: Hustí.
5: Datart.

0: na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
3: Je. Řekni heslo.
4: Opávia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu. V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
5: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiki. Foodora. Protože chci.
6: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
7: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
8: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
9: Dobrý por.
10: Auwajs, co to bylo?
9: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
13: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
14: Asi slušnej budget.
13: Bylo to... úplně zahubil.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.
3: Máma je tu.
4: Yes, stavebnice.
5: Něco pro tebe mám. Tohle je pro tátu.
6: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
8: O2. Více ze života.
9: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
10: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Při nakládání.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Úrok klesl na 3,75.
14: Cože?
13: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
14: Cože?
13: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
14: Tohle až uvidíš, lepejš!

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity. V Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
3: Taky!
2: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
5: Je. Yeah.
6: Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
9: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
10: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
11: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
12: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
15: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
14: Na pánvi!
16: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
17: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
18: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé,

0: šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.
2: Máma je tu.
3: Yes, stavebnice.
4: Něco pro tebe mám.
5: Tohle je pro tátu.
6: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to...
8: Úplně za hubičku.
9: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
11: Outu více ze života.
12: Ah, to byl den.
13: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
15: Tati, promiň, ujel mi bus.
16: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt. Skonto
5: na bytek. Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte

0: Máte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A
5: skonábytek. Žijeme to s vámi.
6: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
7: Killerce něco na styling a nechting.
8: No my si ani nevidíš.
6: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušný budget.
6: Bylo to...
8: Úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland, Puky pomáhají.
11: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
12: Třeba tenhle, co mě dostal.
13: Datárt nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
14: Hustí.
13: Datárt.
15: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
17: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
16: Dokonce i sex se stal bolestivým.
17: Vagisan zafungoval okamžitě.
16: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
17: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
18: JISK nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič?
20: Chlor je agresivní.
21: A čistič nedezinfikuje.
20: My používáme Sanitol.
21: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
19: Tak leskle.
20: Přejděte na Sanitol.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.

0: Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Prosím vás, řekněte mi, vy jste tak blbej nebo neschopnej? Ne, nic neříkejte, já vám to řeknu sama. Vy jste tak neschopnej, že kdyby se pořádali soutěže v neschopnosti, tak vy skončíte druhej.

0: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90 a Activia nápoj v Bila klubu za 21,90. Bila.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale

0: bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden rajčata šery za 29,90 a losos filet za 28,90. Byla.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Cukr krupice bílý s apkou u nás za 10,90 a Bohemia Sekt za 99,90. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
6: O2. Více ze života.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
14: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
15: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
16: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
17: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
18: Vydej se na cestu kolem světa s Globusem Junior pro malé objevitele. Stačí albituška z kouzelného čtení a svět ti začne vyprávět.
19: Brazílie.
18: Zjistí, kde žijí tučňáci i další zajímavá zvířata a co ukrývá egyptská poušť.
19: Cheopsova pyramida.
18: Poznávej svět hravě s Globusy pro menší i větší objevitele od Alby.
20: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
21: Hosti.
20: Datart. Opravdový elektrospecialista.
22: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Persil různé druhy za 399 korun. Nebo Aviváš Kokolíno za 78,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann.

0: život je krásnější. Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
1: tak a máme klid, Jiřínko.
0: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Pavel, co, ta těší mě.
1: Také mě těší. Pojďte dál.
2: Tak co vás k nám přivádí?
3: No, víte,

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o ní.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
1: Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Guláš. To se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
6: A Skol nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
9: Hustí.
8: Datart.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
2: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
7: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
8: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
9: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží.

0: Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 74,90, mandarinky volné s apkou za 26,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Okurka Hadovka, kus za 11,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
6: Nejde elektřina.
5: Zaplatíme vám novou. Innogy.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Mé oči vyprávějí můj příběh, ne můj věk. Nivea Cellular Epigenetics oční sérum s kryotechnologií. Okamžitě chladí, redukuje otoky a zlepšuje 4 známky stárnutí očního okolí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
9: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá, kilo za 12,90. Losos obecný, filet 100 gramů za 20.

0: 8,90 a Kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
1: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
2: Teď rychlovka.
3: Máš iPad, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
5: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
7: Hosti.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane.
11: A Tysone.
12: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
13: Dáme si selfie?
9: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.
9: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
12: A právem na to mohou být hrdí.
9: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem. Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny bílé 1 kg za 34,90 a prybináček 3 koupy od 3 kusů 19,90 za kus. Bila.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
18: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatology.
19: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
21: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
22: Jihlavanka Standard, kilo u nás za 189 korun, filet z lososa s kůží za 28,90 a sada svíček Yankee Candles s apkou za 599 korun. Albert.

0: byle je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
3: Taky!
2: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
5: Je. Yeah.
6: Řekni heslo.
7: Opávia.
8: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
9: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
10: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
11: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
12: A skoro nábytek.
13: Žijeme to s vámi.
14: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysí.

0: tím prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
1: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
4: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
5: Tati, promiň, ujel mi bos.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Máme je tu.
2: Je, stavebnice!
3: Něco pro tebe mám. Tohle je pro tátu.
4: To byl den.
5: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
6: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
9: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
13: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
14: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.
15: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
16: Dokážeme velké věci, když máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
17: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
18: O2. Více ze života.

0: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Postarejte se o svou budoucnost.
1: To dělají moderní lidé. Investují.
2: A na to mohou být hrdí.

0: Jejich peníze pracují v XTB.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
3: Tak to je hezky kriky.
4: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
2: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
4: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
9: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
10: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
11: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Bravilon. Inovativní léčba opakujících se oparů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí. Za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na drmax.cz.
13: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
14: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá, kilo za 12,90. Losos obecný, filet 100 gramů za 28,90. A kunín, polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Máma je tu.
4: Yes, stavebnice.
5: Něco pro tebe mám.
6: Tohle je pro tátu.
7: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.
8: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovu.

0: Je mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako sprej, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
1: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
4: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
5: Taky!
4: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
7: A skvělý nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Je.
10: Řekni heslo.
11: Opavia.
12: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
13: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
14: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
15: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
16: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
17: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
18: Asi slušnej budget.
17: Bylo to...
19: Úplně za hubičku.
9: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
11: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od

0: českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
5: O2. Více ze života.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
10: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
11: Máma je tu.
12: Yes, stavebnice!
13: Něco pro tebe mám.
14: Tohle je pro tátu.
15: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
16: Nosím černý brýle.

0: 4, noha na tyč, 2 a 3 a 4.
1: Jo.
0: Záklon, 2.
2: Tímhle říkám soundtrack k peklu.

0: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
3: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií Aerotouch.

0: Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
1: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
2: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
3: Řekni heslo.
4: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu. V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
5: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
6: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Vstoupila Foodora se slevou 100 korun a udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
8: O2. Více ze života.
9: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
11: Hustí.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
13: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
14: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.
15: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
16: Dobrý por.
17: Auaj, co to bylo?
16: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
20: Tati, promiň, ujel mi vůz.
21: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Máma je tu.
2: Yes, stavebnice!

pro tebe mám, tohle je pro tátu.

Palestine. This is the Street of Dreams.

0: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
1: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
0: Při nakládání.
2: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Mléko polotučné za 8,90 s kartou Můj Globus. Nebo Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
8: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Banka.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
2: Tik tak tu!

0: Tu. Otoč a vychutnej si oba.
1: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf.

0: Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Datart nákupy.
2: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
3: Pusti.
1: Datart.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail. Odstín. Okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
7: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
11: Úrok klesl na 3,75.
12: Cože?
11: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
12: Cože?
11: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
12: Tohle až uvidíš, lepejš!

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.

0: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
1: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
3: Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to.
8: Úplně za hubičku.
9: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny.

0: To je Chytrárt. Datárt.
1: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
2: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.

0: Sberbanka.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot. Jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
7: Hustí.
6: Datart.
8: Ah, to byl den.
9: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
10: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.

0: Exotika bez přestupu.
1: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Saďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
5: Hosti.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupů na

0: nábytku.
1: Nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvertačka Dewalt se slevou 15%.
2: Pustí.
1: Datart.
3: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You. Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
4: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
3: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
11: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
12: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams.

0: Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
1: Dobré ráno, Lorenz. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
4: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spinmaster se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Okurka hadovka, kus za 11,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
6: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Sterimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.
2: Úrok klesl na 3,75.
3: Cože?
2: Je. Petře Vhlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na Zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
2: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
3: Tohle až uvidíš, lepejš!
4: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
5: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
1: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Dr. Max.
6: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
7: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
8: Skládalo se.
7: Já po prvním kopci taky.
8: Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
9: Takže elektrokolo.
10: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
15: Hustí.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Tic Tac Toe.

0: kontaktů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Pavel Calta, těší mě. Také mě těší. Pojďte dál. Tak co vás k nám přivádí?
0: No, víte,

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

0: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Max Sport proteinová tyčinka za 29,90 a tuňákový salát za 39,90. Byla.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Stérimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Brufen. Osvědčený lék proti bolesti i horečce. 100 tablet v oblíbeném balení za 149 korun. Tussirex Max 8 v jednom. Uleví od všech druhů kašle spojených s nachlazením a od bolesti v krku. Hartmann Veroval pažní tlakoměr s adaptérem a s funkcí detekce fibrilace síní. A navíc s kartou výhod Dr. Max antikoncepce za výhodnější ceny.

0: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
1: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Dolgit krém, zlatý krém z lékárny na úlevu od bolesti kloubů a svalů za 189 korun. Olint HA uvolní ucpaný nos už po jedné dávce, účinkuje až 10 hodin za 129 korun. ACC sirup na vlhký kašel rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Orofar Forte Med a Citron. Silný. Pro rychlou úlevu od bolesti v krku za 229 korun. Biopron Premium. Podpora střevní mikrobioty nejen při a po užívání antibiotik. Valmark Omega 3 Forte rybí olej. Pro zdravé srdce, mozek a zrak za 399 korun. A navíc celý říjen analýza pleti nebo vlasů jen za 49 korun. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Pro prevenci a léčbu chřipkových stavů je tu oscilokoxínum. 30 dávek za 669 korun. Otrivin nové generace ve formě jemné mlhy. Příjemně uvolní ucpaný nos do 2 minut. Za výhodné ceny. Ibalgin Rapid Caps. Rychle a účinně při různých typech bolesti. Jen za 149 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Alavis Maxima Triple Blend. Nechutná, ale funguje. Prémiový produkt pro klouby za výhodnou cenu. Inflanor za 189 korun. Suspenze ke snížení horečky, potlačení bolesti. Stačí poloviční množství. Imudon Neo za 269 korun. Bakteriální lizát s vitamínem C a zinkem pro podporu imunity. A navíc celý říjen analýza pleti nebo vlasů jen za 49 korun. Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Bravilon. Inovativní léčba opakujících se oparů na rtech. Aplikuje se přímo na dáseň. Jedna tableta na jednu epizodu. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí. Za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
1: Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.

0: pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy. Doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
7: Tak to je hezky kriky.
8: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
6: A teď si můžete na střechu.

0: poluční extra lehkou tašku Duna.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
3: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
5: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X, nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 9,90 Tesco mléko a Tesco kuře celé kilo za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
0: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
6: Hustí.
5: Datart.
7: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
9: Třeba tenhle se mi dostal.

prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.

0: pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
1: Tak to je hezky kriky.
3: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
2: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
4: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spectrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
5: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
8: Datart nákupy.
9: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
10: Hustí.
9: Datart.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 74,90 vepřová pečeně a svijanský más 11 za 9,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení.
4: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
5: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
7: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
10: Třeba tenhle se mi dostal.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání.

0: vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
7: Trápilo mě svědění a pálení.
8: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
6: Dokonce i sex se stal bolestivým.
9: Vagisan zafungoval okamžitě.
6: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
8: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
10: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
11: Tak to je hezky kriky.
12: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
13: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mami, já mám mega hlad.
3: Rybičková.
4: Jednoduše skvělá.
2: Gianna Mia.
5: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
6: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
7: Hustí.
6: Datart.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 24,90 Tesco máslo a Pilsner Urquell za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
9: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
11: E-shop Dr. Max nabízí želatinové multivitamíny Spektrum Gummies s echinaceou pro podporu imunity nebo rakitníkem pro aktivní život po 50. Movit Energy, doplňky stravy pro každý den. Nyní v akci 3 za cenu 2. E-shop Dermax.cz.
12: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
2: Třeba tenhle se mi dostal. Welcome to the fantasy.

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma!
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu máslo za 24,90. A velkopopovický kozel desítka v multipeku za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty,

0: Ty, kdo by se raději nevážili? Eta je tu pro všechny.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
3: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90. Nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.

0: místo stresu užij si zážitky bez hranic.
1: Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
2: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
3: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
4: Pusti.
3: Datart.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
8: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
9: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka.
16: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou

0: nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
3: Red Bull vám dává křídla.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
1: Zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Parodontax. Expert v péči o dásně.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
8: Hustí.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
10: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obyčejný.

0: Partners Banka.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Exotika bez přestupu?
3: Jasně, přestupujeme do plavek!
4: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
5: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se tady cítil příjemně.
6: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
9: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
10: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
11: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
12: Pustí.
11: Datart.
13: Grand Opt.

Michal s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.

0: Sorry.
1: No.

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfront se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Mléko polotučné za 8,90 s kartou Můj Globus. Nebo Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
6: A tohle?
7: Mm-hmm.
6: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A tohle?
7: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Jestli chceš vyrazit do zahraničí,

0: Spanka.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem. Od Garnier.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
5: Úrok klesl na 3,75.
6: Cože?
5: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
6: Cože?
5: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
6: Tohle až uvidíš, lepejš!
7: Tik tak tu.
8: Flip it to a short. Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tic-tac-tu. Otoč a vychutnej si oba.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
11: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
12: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá.

0: Sony Vision. Život v plném rozlišení.
1: Tady vám nesu něco z Datartu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
7: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
8: Skládalo se.
7: Já po prvním kopci taky.
8: Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
9: Takže elektrokolo.
10: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a výš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spinmaster se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
6: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
7: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
10: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Postbanka.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo,

0: Na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky zde. Tena.
7: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Dekodomé. Pohodlí, co pohladí.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách, a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Skonto nábytek.
4: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
3: Skonto nábytek.
5: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
6: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
9: A skonábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
12: Killerce něco na styling a nechting.
13: No my si ani nevidíš.
11: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
12: Asi slušnej budget.
11: Bylo to...
13: úplně za hubičku.
1: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Klapkart ušetříte 20% při nákupu vybraných stavebnic Lego. Tesco, počítejte s námi.
15: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
16: Teda Alenko, to voní báječně.
17: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Mami,
20: s miminkem potřebuješ chlor a dobrý čistič.
19: My používáme jedině Sanitol. Chlor je agresivní.
21: A pouhý čistič nedezinfikuje.
19: Kde je špína, tam jsou bakterie. Když jen čistíte, tak je roznášíte.

0: Xanitol. Žádné bakterie, žádné nečistoty.
1: O, takhle skle, neskutečné.
2: Přejděte na Xanitol.
3: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka DeWalt se slevou 15%.
4: Pustí.
3: Datart.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ahoj, mami.
3: Dobrý den.
4: Jednoduše skvělá.
5: Gianna Mia!
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: You got two blonde women standing on a dockside. They both got big fish. One goes bang and hits the other one in the head, and the other one goes pew and picks up a fish and goes bang and hits her, right? So that's what you do. You know, that's it. That's the whole video.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely. A nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Rossmann. A život je krásnější.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Hera 250 gramů, při koupi dvou kusů, 13,95 za kus a mandle v Bile klubu za 89,90. Bila.

0: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
0: E.ON, nechte to na nás.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji. Pro až o 100% hladší vlasy.
7: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Nebojte se o ně. U SUPA, ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
9: jsme doma,
8: anebo vyrazí do světa.
9: A to klid.
8: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
10: Na Vinted může být všechno znova nové.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
10: Ahoj, Sáro.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
5: Teda, Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
8: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
10: Úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.

0: bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených.

0: různých českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
4: Taky!
3: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule žlutá, kilo za 12,90. Losos obecný, filet 100 gramů za 28,90. A kunín, polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
6: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
7: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
8: A skol nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
11: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
12: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Je.
14: Řekni heslo.
13: Opávia.
15: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
16: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušnej budget.
16: Bylo to...
18: úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
20: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
21: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
23: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
24: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
25: O2. Více ze života.
26: Máma je tu.
27: Je, stavebnice!
28: Něco pro tebe mám.
29: Tohle je pro tátu.
30: Dokážeme velké věci, když

0: máme někoho, kdo nám rozumí. Vsaďte na výkon modelů BMW X a objevte nové horizonty. Vybrané modely BMW X nyní s bonusem až 400 000 korun a úrokem 0%. Více informací na bmw.cz.
1: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
2: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
3: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilokoxinem.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Okurka hadovka, kus za 11,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
2: Na první kolo jsem chvíli šetřil.
3: Skládalo se.
2: Já po prvním kopci taky.
3: Na druhý jsem šetřil díl.
2: Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru.
3: Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
4: Takže elektrokolo.
5: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a výš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Rajčata Roma 500 gramů za 36,90. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
7: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku cibule.

0: Žlutá kilo za 12,90. Losos obecný filet 100 gramů za 28,90. A kunín polotučné trvanlivé mléko z Kaufland Card Extra za 8,90. Kaufland.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete řepkový olej Gustona za 25,90, jeho české máslo za 34,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: Anti-aging? To je minulost. Nivea Cellular Epigenetic Serum s průlomovou látkou Epicelin podporuje dlouhověkost pleti a zlepšuje 10 známek jejího stárnutí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
5: Nejde elektřina.
4: Zaplatíme vám novou. Innogy.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
8: Mám levnou energii.
7: Protože?
8: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
9: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
11: Pusti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Každý rodič umí něco jedinečného.
13: Mama, mluvit dětskou řečí,
14: to umí maminka.
15: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
16: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
19: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Brambory pozdní za 11,90 nebo vepřová plec bez kosti za 49,90. Billa.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane.
5: A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
4: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
4: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
4: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
15: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
18: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscillocoxinum.

0: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
1: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
4: Řekni heslo.
5: Opavia.
6: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
8: Pustí.
7: Datart.
9: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
10: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na pánvi!
12: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
15: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
16: O2. Více ze života.
17: Tati, promiň. Ujel mi bus.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Máma je tu.
3: Je, stavebnice!
4: Něco pro tebe mám.
5: Tohle je pro tebe.

0: Úrok klesl na 3,75.
1: Cože?
2: Je.
0: Petřev Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na Zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
1: Cože?
0: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
3: Tohle až uvidíš, slepejš!
4: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Od čtvrtka jsou všechny jedlé dýně levnější nejméně o 25%. Ať už máš rád české dýně Hokkaido, máslovou dýni nebo patizony. Výběr je jen na tobě. Lidl, to se vyplatí.
7: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
8: Spinderella cut it off.

anebo takto. Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90 a Activia nápoj v Bila klubu za 21,90. Bila.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Naby to něčím navíc. Volkswagen.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
3: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
4: Taky!
3: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
7: Hosti.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
11: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
12: Mám levnou energii.
11: Protože?
12: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
13: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
14: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.

0: to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
4: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
7: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.